0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mluvíme o humoru a smíchu, jenomže to jsou slova, ale smích má různé podoby a humor různé druhy. A každý z nás, kdo se o nějaký ten druh humoru pokouší, má svůj vlastní styl, svůj způsob, svůj slovník, své způsoby, taky své nespůsoby, své diváky a taky své odpůrce, pochopitelně. A kdybych měl říct, jaký humor já mám rád, jako herec i jako divák, tak bych asi řekl, že humor, který poletuje někde mezi hercem a divákem, jako míček, který si ti dva vracejí, a nebo jako bonbon, který hodím zabalený a divákova radost pramení z toho, že to sám rozbalí a najde. Já taky jako divák nemám rád, když mi některý komik podá bonbon nejen už rozbalený, ale často předcucaný.

0: Ale abych užil konkrétního příkladu z vlastní praxe. Já jsem před mnoha, mnoha lety konferoval takový program, který se jmenoval Pondělky s tetou. Dělali jsme to déle než rok tady v Praze, ve Vltavě. V kavárně, ne v Řece samozřejmě. A to byl zajímavý program tím, že se tam mnohé narodilo. Tam se polu poprvé vystoupili oba Jiří. Suchý a Šlitr, poprvé. Tam zpíval tehdy Viktor Sodoma, ovšem tatínek dnešního Viktora Sodomy. Já jsem to konferovával a tam vznikla takzvaná odpovědna. Lidi kladli otázky a dával odpovědi, obojí bylo šílené. Jednoho večera tam padl dotaz, naše kočka si zvykla sledovat s námi televizní programy. Nemůže jí to ublížit? Já jsem tedy odpověděl, to záleží jenom na vás. Vy musíte rozpoznat, které programy jsou pro vás a které programy pro ni. A po tomto večeru mě neznámý pán pozval na přípitek. Já říkám, za co? A on říká, no, za to, že jste v té odpovědi o televizi užil slov programy pro ni. Kdybyste byl řek programy pro kočku, tak se zasmálo víc lidí, ale takhle je to cenější. A já jsem si říkal, vydat je můj kýžený divák, který si ten bombonek sám rozbalil. Možná, že vedle něj seděl jiný divák, který si to rozbalil až druhý den doma u oběda. I to je dobrý. To je dobrý. Možná, že tam seděl další, který to do dneška nerozbalil. Nosí to zabalený po kapsách, občas to najde a říká, to je blbec ten horníček. Ovšem s tímhle divákem se nedá počítat. Natož pak žartovat. Tento divák se nedá zařadit do žádné z těch čtyř skupin, jak jsem tady říkal. Tento divák se vůbec nedá nikam. Nedá se nikam, jak si. Nikam se nedá to. No dal by se, on by tam nešel.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tato kazeta by měla být vlastně o tom, co během natáčení pořadu Nikdo není dokonalý, co se vlastně na obrazovku nevešlo. Tak taková jedna docela hezká historka, kterou jsem teďka zažil, jsme točili na jednom dvorku s několika romskými obyvateli. Kde, prosím? Nějaký připomínky? A tam přišel takovej starší Rom a otázka zněla, který pták krade? Teď ta rodina se sešla, radila se, protože kradou asi všichni. A já povídám, tak který pták krade? Ten mládenc má, který pták krade? Moment. Teď to jedno dítě říkalo, ptros. Ticho buď. Ticho, Marian, žádný ptros. To druhé dítě, orel. To prostě asi 12 nebo 15 zvířat vyjmenovali, žádný teda ptáku, nikdo. A já povám, podívejte se, tak kdo teda, který pták krade? Pá, člověk. A to je bezvadná rodina, já jsem s nima navázal takový kontakty, oni tam bydlejí vedle ve vesnici. Když jsme přijeli se Šimkem z Ameriky, tak on mě potkal, ten Marián se jmenuje ten kluk, a povídá, ahoj Jirku, ty jsi byl tady v Americe, viď? Já povám, no. Byl jsi v New Yorku? Já povám, no. Tak to jsi musel vidět mýho bráchu. Takový vyšší, silnější, černý, modrým saku. To byla taky docela dobrá otázka. Potkali jsme nějakou slečnu. Otázka byla, kdo je to kurtizána? Ta holka se zamyslela, povídá, tak kurtizána, jo? Kurtizána, to je taky kurva. Akorát s tím rozdílem, že to nedělá za prachy, ale protože jí to děsně baví.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
3: No jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskuteční přece pomalu.
2: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
3: ano, říkala jste
2: Sandokan.
3: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
2: No a co,
3: a víte, že
2: něco?
3: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
2: Mech?
3: Ano, mech.
2: Říkáte mech?
3: No jistě.
2: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
3: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účest.
2: Moderní sportovní
3: účest?
2: No, tak ten by mě možná slušel.
3: No jistě.
2: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasa byl poměrně zase mladší.
3: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
2: Cože?
3: Ještší,
2: co to?
3: Ještší hormony.
2: Ještší hormony?
3: Ještší. No.
2: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
3: Nebo
2: bych měl na hlavě bodliny,
3: ale to taky ne.
2: To
3: máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
2: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
3: Jistě.
2: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
3: No.
2: Otevřel v okno a pustil do pokoje mouchy.
3: Yeah.
2: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka a mouchy, že mi dají pokoj.
3: Yeah.
2: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
3: No tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
2: No vidíte, ona mě za váma poslala, no. Teďka jsem jenom směje.
3: Ale.
2: Dokonce mi nedává,
3: ale.
2: Že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
3: Nerozumím.
2: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
3: No,
2: rozumíte,
3: no.
2: Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
3: Ale no tak.
2: No, je to prý ze švesty?
3: Ale ne,
2: já
3: no tak takovým napadlený, řečem,
2: já,
3: no. Ne, takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
2: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože no. Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
3: Proč?
2: Já na to prostě nemám. No. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
3: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
2: ne,
3: jo?
2: Ráno nebo večer?
3: Večer,
2: jo?
3: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
2: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
3: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
2: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
3: No to
2: celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
3: No počkejte,
2: čím budu rozdávat?
3: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
2: Po půl hodině.
3: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
2: Já myslím.
3: Pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
2: Dešťovou vodou.
3: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
2: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
3: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
2: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
3: No, samozřejmě.
2: Víte co?
3: A jak ráda.
2: Já radši zůstanu plešatý.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ježišmarja, já pořád tady mám, oni ještě lidi furt píšou, aby řekli židovský vtipy, tak já můžu říct dva, no, dva, tři. To je totiž krásný židovský slovo je chucpe, že jo. Chucpe. A to já jsem se ptal, jako co to znamená, a oni říkají, chucpe je drzost. A já jsem se ptal jedno souvěrce, jaký je rozdíl teda mezi drzostí a chucpem? A on říká, podívej se, když přijdeš domů a tvoje žena je v posteli, v tvý posteli, s tím nejlepším kamarádem, jo, tak to je drzost. Ale když ti řekne, aspoň vidíš, jak se to má dělat, tak to je chucpem. To se vám líbilo, jo, je to bohatý, velmi bohatý žid. Někde v kavárně potkal svého neúspěšného chudého kamaráda, říkal, přijď se ke mně někdy podívat, co takhle ve čtvrtek, přijď ke mně, no, chodí zámeček tady kousek od... Tak ve čtvrtek už tam od jedné hodiny stojí ten chudejček a ten na něj samozřejmě zapomněl, ten tam stojí, rozumíš, přešlapuje před tím, že... A najednou přijede ten Packard a ten bohatý říká, Ježišmarja, kom tamhle stojí, čekám, já ho to zapomněl, no nevadí. Vyleze z auta šofer, protože dveře zacvakle to všechno, zajede z autem dovnitř, říká, pojď, já ti to pokážu, všechno, co tady mám. Tak se podívej, tak tadyhle je vrátnice, že jo, tady neprojde nikdo ani myš, když nechci. Říká, tadyhle mám golfový hřiště, tady mám tenisový hřiště, tady mám plavecký bazén, teďka přecházíme k mým stájím, tady mám pět plnokrevníků, polokrevníky a tadyhle mám zelinářský zahrady, tam jsou takový lidi, kteří mě čerstvou zeleně, že teďka přicházíme do traktu mýho osobního traktu, tady mám knihovnu, že mám pánskej sál, mám kuřárnu, že mám pracovnu. Dál, říká, no teďka přicházíme do traktu mé ženy, že jo, tak má tady vlastní parfumery, tady má tělocvičnu, tohle to jde dál, do prvního patra, říká, tak tady má moje žena ložnici, že jo, otevře dveře, v posteli Sára a na ní ten šofér, jo, nohy ke stropu, říká, no tak to je moje žena, no a ten chlap, tak to jsem já. Je, potom je ještě ten krátký, jak se vrátí Silberstein domů a pod dveřma je telegram. Říká, ještě telegram, to já jsem unavený, chci spát. Vytáhne

0: telegram odeřil a tam říká, tvoje Sára zemřela včera ve Vídni. Sklapne telegram, položil na noční stole, říká, to bude ráno, leknutíčko.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin. To je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali a řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro ně vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačili tam pořadatelé, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo. Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil. Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného. Nebo něco, co tady je u nich tabu, když jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál. Čůrek potu už mě stýkal až do korejtka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku je to v prdeli, přivezli melouny.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jo, má.
1: Ty už se vracíš, miláčku?
0: Jak to už? No snad akorát, ne?
1: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
0: Už zase začínáš, už zase začínáš.
1: Ne, pokračuju.
0: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
1: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
0: No prosím. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím.
1: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
0: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
1: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
0: Ježišmarja. Prosím. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koní by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
1: Stálo to vůbec za to?
0: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
1: Se to jmenovalo?
0: Ale ne, jestli já mohu.
1: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
0: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to?
1: Sama, veď? No.
0: Sama.
1: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
0: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.
1: V pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající berinku doma sama celou sobotu.
0: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
1: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
0: Ale ty přece na premiérách nejsou.
1: No to je škoda, to vás okrádají.
0: Ten čaj je vařící.
1: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
0: No, byl to film, který...
1: Opravdu?
0: No tak budeš mluvit ty nebo já.
1: Ty, miláčku, ty.
0: No byl to film, jak bych tak řekl, víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
1: Jo, a co děj?
0: Prosím?
1: Děj.
0: Jaký děj?
1: To snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
0: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
1: jo.
0: Víš? Představ si sluneční den. Dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
1: To děláš hezky.
0: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslích spřežení.
1: To je strašné.
0: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
1: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
0: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
1: Na tu hadici?
0: Ne, na ní.
1: Na co ti filmaři nepřijdou?
0: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
1: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
0: Jo, ale neví o to.
1: Jo, on jako ty, viď?
0: No, prosím, ne, tak...
1: Takovéhle drama by si hned tak někdo nevymyslel.
0: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
1: Jo, tak ono to má pokračování.
0: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty jsi dělala celý večer?
1: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
0: Nebo...
1: A nic, no, nic.
0: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
1: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Hergo, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mi to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintanej od toho pastisu a to takový. To dla mě, to tak přišlo neskutečně, se s ním vidím, jo. A on řekl, asi je vůbec, kdy vůbec vůbec, tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl jsem herec, oh, vous êtes acteur, oh, très bien, comment s'appelle, říkám Miroslav, a on říkal, Miroslav, asi je. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječně a že ho tady máme všichni rádi a kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se a on říká, co děláte dneska večer a víš, co budeme si týkat, já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo. Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72-letým fenomenálním, pro mě skvělým hercem a on říká, večer tady hraju divadlo, říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš, říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu v 8:30. No. V 8:30 tam byl přistavený s autem, sedli jsme na auta, přijeli jsme tam, on všem řekl, La place pour monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil... To se ukláněl na všechny strany. Ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem? Já říkám, asi 30 minut. A on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je sacramentsky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michaele. A jedli jsme, jo. A jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším a já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem se podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír a Michael si zdvořile osušil ubrouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logický, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně, vedle donutila. Říká, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelné a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mi říká, jsi tady člověče slavný. A říkám, nestěžuju si. A on... který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takovej Holanďan z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské makovici šrotovalo a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadostí učiněním řekl, yes, I am. ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože už jsem tam neměl co pohledávat.

Tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a větím. Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z koneční na konečnou. A ten průvodčí vždycky na tý koneční přišel a říká, nechcete si už vystoupit, jo. A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle. A...

0: šet vedli celou tu skladbu, já jsem to znal na spaměť, jo. To je sláva po Česku, no.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny psychologické příručky radí, aby ženy v momentě, kdy zjistí, že svého milého neochránili před spáry nevěry, zachovali rozvahu, vyčkali moudřejšího rána a do stavu věcí rozhodně nezatahovali děti. Opak je pravdou. Muži sice nenávidí scény, nenávidí pláč, ale taky nenávidí své špatné svědomí a milují pocit, že bez nich se zhroutí svět. A proto ideální scénou, když chce váš muž opustit společný byt, je, když jedno dítě visí na manželově levém kotníku, druhé na pravém kotníku a vy sama se mu houpáte na krku. Pes kňučí v pozadí. Pak váš muž musí, prostě musí pochopit, že vy tři, dva drobečci a vy, bezmocná, plačící oddaná, bez něj, silného, chrabrého, jedinečného, nedokážete žít. A kdyby váš muž měl pocit, že bez něj žít klidně můžete a šel za svou novou láskou, tak mu schlaďte hlavu. Ano, situace došla tak daleko, že váš partner prostě poslechl hlas svého blbého srdce a pak už je na slzy, prosby a výčitky pozdě. Pak nastal čas na pomstu. Má šestá rada zní zvláštně. Kupte si 25 makrel. Jedna moje kamarádka žije ve Filadelfii. Její přítelkyně se už měla vdávat, když zjistila, že její milý má ještě jednu přítelkyni a že tu si chce vzít ještě dřív než ji. Přítel kamarádku požádal, aby se odstěhovala z jeho bytu. Udělala to. Ale než to udělala, tak koupila 25 syrových makrel a nacpala je do konzoly na záclony. Pak každý den z bytu kamarádky o dva domy dál pozorovala dalekohledem, jak si k jejímu bývalému nová milenka stěhuje své věci. Za týden dalekohledem viděla, jak se dvojice hádá. Pak viděla, jak si milenka ustýlá v jiném pokoji. Pak viděla, jak její bývalý nechává všechny pokoje nově tapetovat. Pak viděla, jak milenka odmítá překročit práh jejich bytu. A pak viděla, jak nakládá všechen svůj majetek do stěhovacího vozu. Nejveselější se kamarádce zdálo, když zahlédla, jak stěhováci nahoru na všechny ty krámy opatrně kladou konzoly na záclony.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za bambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných pisků klec s papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj. Poté přehodil výhybku. Zároveň s tím vběhl africký boxer do domku a olízl spícímu Cimrmanovi tvář. Ten si nasadil čepici a vlak ze stanice vypravil. Jediný, koho se nepodařilo zapojit do práce, byl pštros. Ten jenom strčil hlavu do písku a nechal ji tam tak dlouho, dokud vlak neodjel. Nad tím se Cimrman často zamýšlel. Pštrosí chování mu nešlo dohromady s Darwinovou teorií o přirozeném výběru. Chápal, že například dikobraz přežil díky svým bodlinám a antilopa díky své rychlosti. Ale tvor, který tváří v tvář nebezpečí schová hlavu do písku v bláhové iluzi, že není vidět, a přesto ještě nevyhynul, je podle Cimrmana důkazem, že Darwinova teorie má vážné trhliny. Ani Pavlovovo učení o podmíněných reflexech neodpovídalo jeho zkušenostem. Cimrman dělal například pokusy na svém boxerovi. Před každým krmením mu zazvonil na zvonec, ale ani po roce výcviku nespozoroval, že by slinné žlázy zvířete na signál nějak reagovaly. Jeho boxer prostě slintal pořád. Děkuji za pozornost.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co udělá policista jako první, když dostane rozum? Dá výpověď.

0: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Ka-ching.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké úterý. Po celý červen bude moci veřejnost navštívit archivy na desítkách míst České republice, zúčastnit se komentovaných prohlídek, výstav a workshopů. Akce se koná k příležitosti oslavy Mezinárodního dne archivu, který připadá na 9. června.
3: Co se děje v kraji?
4: V květnu zemřeli při nehodách na silnicích Vysočiny 3 lidé, o jednoho víc než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 9 životů. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod, celkem 17, se stalo v pátek 29. května. V kalifornském Palm Springs se o víkendu zhromáždilo 1037 lidí převlečených za hollywoodskou hvězdu Marilyn Monroe. Svým počtem překonali rekord a zapsali se do Guinnessovy knihy rekordů. Herečka by včera oslavila sté narozeniny. Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze, vyhrála soutěž o štěpařek na Odložilově memoriálu. Na mítinku bronzové kategorie Continentální tour v Praze si triumf zajistila hned prvním pokusem, dlouhým 59,87 metrů.
3: Rádio Jihlava 101.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji pěkné ráno. Ministerstvo dopravy plánuje změnu v elektronickém mýtném systému. Umožnila by využívat vedle klasických palubních jednotek také vlastní mobilní zařízení. Dopravci by měli mít možnost volby. Nový model by mohl začít fungovat od prosince 2032.
6: Co se děje v kraji?
7: Kraj Vysočina chce koupit 6 bytů pro nemocnici Třebíč. Mají sloužit k ubytování personálu nemocnice. Nákup bytů celkově za 47,46 milionů korun ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Dostupné byty pro pracovníky nemocnice zajišťuje kraj i jinde. Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra. Zatím však není jasné, zda způsobil škody či nějaké oběti. Otřes zřetelně pocítili obyvatelé některých jižních regionů, například Kalábrie, Sicílie a Apulie. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Reprezentanti včera po nočním letu dorazili do New Yorku. Ve čtvrtek je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. Ministerstvo zahraničí dnes ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a Ministerstvem pro sport představí praktické informace pro české občany, kteří se na šampionát chystají. Lidé by měli od úřadu dostat aktuální bezpečnostní a zdravotní doporučení i organizační pokyny.
6: Rádio Jihlava 101.1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A opravdu si přede mnou s nikým nechodila? Opravdu. Já si totiž vždycky vybírám chlapy s autem.

ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Po celý červen bude moci veřejnost navštívit archivy na desítkách míst České republice, zúčastnit se komentovaných prohlídek, výstav a workshopů. Akce se koná k příležitosti oslavy Mezinárodního dne archivu, který připadá na 9. června.
0: Co se děje v kraji?
1: V květnu zemřeli při nehodách na silnicích Vysočiny 3 lidé, o jednoho víc než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 9 životů. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod, celkem 17, se stalo v pátek 29. května. V kalifornském Palm Springs se o víkendu zhromáždilo 1037 lidí převlečených za hollywoodskou hvězdu Marilyn Monroe. Svým počtem překonali rekord a zapsali se do Guinnessovy knihy rekordů. Herečka by včera oslavila sté narozeniny. Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze, vyhrála soutěž o štěpařek na Odložilově memoriálu. Na mítinku bronzové kategorie Continentální tour v Praze si triumf zajistila hned prvním pokusem, dlouhým 59,87 metru.
0: Rádio Jihlava 101,1 FM. Rádio Jihlava.
2: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Regionální muzeum v Litomyšli zahájilo výstavu o umění kuchařském. Více za okamžik, teď další hity.

Ladíte Rádio Jihlava, regionální muzeum v Litomyšli na Svitavsku zahájilo výstavu o umění kuchařském, kterou připravilo k 200. výročí vydání slavné domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Kromě ní se ale bude věnovat i dalším kuchařským knihám a zavede návštěvníky do dobových kuchyní z 19. století. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co chodí jednou denně? Pošta. A co chodí dvakrát denně? Pošťák, když manžel není doma.

0: Nahrazování masa rostlinnými alternativami sice působí jako moderní trend, ale opak je pravdou. Během první světové války maso na trzích chybělo a náhražky tak začal vymýšlet dokonce sám Konrad Adenauer. Tehdejší starosta Kolína nad Rýnem a později první poválečný kancléř si totiž uvědomil, že má soja podobnou texturu jako klobásové maso. Stačilo ji tedy smíchat s kořením a dalšími surovinami, vtlačit do střívka a vegetariánské alias mírové klobásy byly na světě, tak opět jste opět chytřejší než rádio.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, jihlavský vodní ráj zpřístupní venkovní část 20. června. Přibude tam hřiště na plážový volejbal a místa se zastíněním. Podstatně větší investici podnik dokončuje v kryté části akvaparku, kde za víc než 100 milionů korun buduje saunový svět. Některá letní koupaliště v kraji se chystají otevřít ještě o něco dřív. V Lukách nad Jihlavou to bude začátkem června, když bude pěkné počasí. Třebíčské koupaliště Polanka už je v provozu. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Rádio Jihlava 101.1

0: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
1: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
0: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
1: Co si vezmu na sebe?
0: Zalando.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezké úterý. Česko zažilo letos už druhý vrchol půdního sucha, kdy dva nejhorší stupně zasahovaly v sobotu zhruba polovinu území a alespoň nějaký stupeň sucha se projevoval všude. Nedělní a včerejší deště tuto situaci výrazně zmírnily a jelikož meteorologové předpokládají tento týden ještě další srážky, mělo by nejhorší sucho minimálně dočasně na většině území ustoupit.
6: Co se děje v kraji?
7: Kraj Vysočina chce koupit 6 bytů pro nemocnici Třebíč. Mají sloužit k ubytování personálu nemocnice. Dostupné byty pro ně zajišťuje i jinde. Ve městech, kde zřizuje nemocnice, kupuje byty a plánuje výstavbu bytových domů. V Novém Městě na Moravě a v Třebíči to bude ve spolupráci s městem. Případ velryby přezdívané Timmy dál zaměstnává německé i dánské úřady. Státní zastupitelství na severu Německa se zabývá více než stovkou trestních oznámení a dalších podnětů k případu. Na dánském ostrově Anholt se mezitím připravuje pitva, která by měla zjistit příčinu úmrtí mladého Keporkaka.
6: Sport.
7: Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář a třetí skončil Vítězslav Hornik.
6: Rádio Jihlava.
3: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
8: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Třebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace už 7. lékaře. Víte za okamžik.
6: Rádio Jihlava.

Ladíte Rádio Jihlava, Třebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace už 7. lékaře. Pravidla pro poskytování podpory se ale možná změní. Vzniknout má pracovní skupina. Program určený k udržení dostupné zdravotní péče ve městě má Třebíč od roku 2023. Teď další hity.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Vávrová, když uděláte koprovku a manžel ji nejí, co mu dáte? Válečkem na nudle.

0: Díky želatíte Rádio Jihlava, kraj Vysočina hledá firmu, která postaví budovu střední školy v Moravských Budějovicích. Odhadované náklady jsou 380 milionů korun. Modernizovat chce i střední odbornou školu Nové Město na Moravě s odhadovanými náklady 250 milionů korun. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Na dlaní jednu z tvých řas, do tmy se koukám.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Ministr životního prostředí Igor Červený bude mít rekonstruovanou kancelář. Zakázku za 3 miliony korun bez daně zveřejnil rezort koncem minulého týdne. Stavební úpravy, které mají proběhnout nejpozději do konce roku, se týkají i ministrova sekretariátu.
3: Co se děje v kraji?
4: Nemocnice Třebíč znovu požádala kraj o peníze, protože je ve ztrátě. Z krajského rozpočtu zřejmě dostane zápůjčku 120 milionů korun. Kvůli ztrátovému hospodaření bude letos kraj přispívat na provoz i dalším zdravotnickým zařízením. Rozdělí mezi ně 132 milionů. Americké ministerstvo války zatím nemůže poslat do civilu transgenderové vojáky, rozhodl o tom odvolací soud. Ministerstvo obrany však může tyto osoby vyloučit z náboru. Pentagon dal na sociálních sítích najevo, že spor doputuje až k nejvyššímu soudu.
3: Sport.
4: Americká tenisová hvězda Serena Williams se 4 roky po ukončení kariéry vrátí na WTA Tour a odehraje 4 hru na trávě v Queen's Clubu. O startu 44-leté vítězky 23 Grand Slamů informovali pořadatelé londýnského turnaje, který je jednou z generálek na Wimbledon.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska úterní a datum v kalendáři říká, že je 2. června, což je mimochodem Mezinárodní den prostitutek. Naložte s touto informací, jak chcete. Každopádně teď máme po 11. hodině, no a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách 101.1 FM. No tak, co vás všechno dneska čeká? Dozvíte se třeba to, že nás čeká týden jako na houpačce, chvilku sluníčko, chvilku déšť. A nebo si řekneme, že se v Ostravě konal šampionát ve skládání pucle. No a k tomu spousta dalších informací. Tak si na to všechno rozhodně počkejte, protože to bude stát za to. Přeji vám jinak všem dobrý den, dobrou náladu, ničím nerušený poslech, no a posílám hned další mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, už jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zatrap, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: hranice svých sil. Hlavní hrdina nového krimiseriálu Inspekce, 40-letý herec a zpěvák Vojta Dyk, se před natáčením druhého dílu zavřel do klece mezi MMA zápasníky, aby zvládl natočit drsnou scénu bez kaskadéra.
1: Cítíš to jisté, můžeme v srdci jistě kluč.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Naše cesty rovný a nebo klikatý.
0: Po boku Marka Ztraceného stojí už řadu let žena, na kterou nedá dopustit. Marcela Skřivánková je podle zpěváka nejen fantastickou manželkou, ale zároveň jeho nejlepší kamarádkou i životní oporou. Jsem si jistý, že každý den mě manželka něčím překvapí, ale já jí taky.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Příští rok bude zpěvačce Heidi Janků 65 let a vstoupí tak do řad důchodců. Ale zpívat budu každopádně pořád dál. Strašně mě to baví a kdybych zůstala doma jenom s důchodem, asi bych umřela během jednoho roku. Dodává zpěvačka.
4: Zatrap, zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si pacient u psychiatra. Můj soused mi chce poslat na dobírku Niagarské vodopády. No a proč si je nekoupíte? On chce za ně moc.

0: Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 2. června a můžeme se podívat do kalendáře, kdo má svátek. Jsou to Jarmil, Jaromil, Erazim, Erasmus, Marcelin, Ronan, Renan, Ronald a Svatoslav. Tak přejeme všem oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: nemiluju.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM a já mám pro vás v tuto chvíli připraveny dvě pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká, na svatého Marcelína bývá často mokrá hlína. Nebo na svatého Erasmuse pro počasí nenatchnu se. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den. No a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Ministerstvo zahraničí představilo ve spolupráci s fotbalovou asociací a ministerstvem pro sport praktické informace pro české občany, kteří se chystají na fotbalové mistrovství světa do Ameriky, Kanady a Mexika. Turnaj se koná od 11. června do 19. července. Ministerstvo zahraničí posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kvůli postupu stavebních prací v Kosmákově ulici vstoupila v platnost další dopravní omezení. Nově je uzavřena také křižovatka ulic Palackého a Kosmákova. Město současně upravilo dopravní režim v okolních ulicích tak, aby řidiči mohli z oblasti nadále vyjíždět směrem na Havířskou ulici. Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra. Zatím však není jasné, zda způsobil škody a jestli má na svědomí nějaké životy.
0: Sport.
1: První obětí nepovedené sezóny, ve které fotbalisté Artisu nesplnili svůj cíl a nepostoupili do první ligy, se stal sportovní ředitel Vlastimil Chytrý. Vedení ho odvolalo poté, co tým jasně podlehl v baráži Slovácku po výsledcích 1-4 a 0-3.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední, no a Fuga z vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvilku si řekneme další recept a taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny. Taky dál poslouchejte naše vlny a už za chvilku se dozvíte víc.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým...

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Posloucháte, dámy a pánové, vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás připraven recept na vepřové maso s mrkví. Troubu si předehřejeme na 180 stupňů. Cibuli oloupeme a nakrájíme na drobno. Vepřovou kýtu očistíme a nakrájíme na větší kostky. Do bekáče vložíme cibuli, sádlo a maso. Osolíme, opepříme, přidáme drcený kmín, promícháme a pekáč zakryjeme. Pečeme přibližně 30 minut. Mezitím mrkev očistíme, nakrájíme na kolečka nebo menší kousky. K masu přidáme mrkev a worcesterovou omáčku. Promícháme a pečeme dalších 10 až 15 minut. Brambory oloupeme, omijeme a nakrájíme na kostky. Mouku rozmícháme ve vývaru anebo ve vodě do hladka. Do pekáče přidáme brambory, zalijeme je vývarem s rozmíchanou moukou a promícháme. Pekáč pak vrátíme do trouby a pečeme ještě dalších 25 minut. Prostě dokud maso i zelenina nezměkne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co udělá policista jako první, když dostane rozum? Dá výpověď.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Kvůli postupu stavebních prací v Kosmákově ulici je od pondělí 1. června uzavřena také křižovatka Palackého a Kosmákova. Prosíme řidiče, aby v místě sledovali aktuální dopravní značení a nepoužívali naučené trasy podle zvyku nebo navigace. Režim v lokalitě se kvůli stavbě může měnit podle postupu prací.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Tento týden do Česka přinese časté střídání počasí a mírné kolísání teplot, které se budou v odpoledních hodinách držet nad 20. Dočkáme se jak slunečného svitu, tak i zcela zatažené oblohy s přeháňkami a bouřkami. No a u víkendu by pak srážek mělo pomalu ubývat.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Hezké odpoledne. V červnu mohou lidé na večerní obloze vidět v blízkosti nejjasnější planety sluneční soustavy Venuši a Jupiter. Nejtěsněji budou vůči sobě v úterý 9. června, kdy je bude dělit jen přibližně 1,5 úhlového stupně. Červen je také měsíc, ve kterém se za soumraku i za úsvitu mohou zejména nízko nad severním oborem objevovat noční svítící oblaka.
3: Jihlava aktuálně.
4: V kostele svatého Ignáce z Lioli začaly restaurátorské práce na vzácných freskách a výmalbě presbytáře. Obnova jedné z významných barokních památek potrvá až do roku 2029. Ukrajinské síly zasáhly Ilskou rafinerii v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. O náletu dronů a požáru v rafinerii dnes časně ráno informovaly ruské úřady. Na rafinerii ukrajinské drony podle médií zaútočily už po čtvrté od začátku roku a po 16. od začátku války.
3: Sport.
4: I před zraky finalistky z roku 2015 brňačky Lucie Šafářové odehraje dnes večer Jakub Menšík čtvrtfinále Roland Garros s brazilským tenistou Foneskou. Menšík postoupil po nedělním souboji s Rusem Andrejem Rubiovem.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my můžeme samozřejmě pokračovat dál v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové muziky, taky třeba bulvární okénko, a v něm se podíváme na úspěch české krásky ve Francii. Tak si to určitě nenechejte ujít, já vám všem přeji krásné odpoledne a příjemný poslech.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Triumf sklenaříkové ve Francii. Vyhrála tam zrádce. Je jako agentka KGB. Napsali oni. Vítejte v bulvárním okénku. Kráska s nohama až do nebe Adriana Sklenaříková se ve Francii zúčastnila reality show a s přehledem ji vyhrála. Díky přesvědčivým intrikám modelka ovládla francouzskou verzi televizní show Zrádci, která si v Česku také získala velkou oblibu.

s tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já jsem náměsíčný. Napište mi prosím vás na to něco. Tady máte a skočte si s tím do papírnictví. Tam mají léky? Ne, prodají vám přípínáčky a ty si vždycky večer rozsypte okolo postele.

0: Posloucháte, dámy a pánové, úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 2. června.
1: Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Složit postupně pucle z 500 a z 1000 dílků trvalo nejlepšímu čtyřčlennému týmu na českém šampionátu v Ostravě hodinu a necelé 4 minuty. Na mistrovství se o víkendu utkalo okolo 330 účastníků i v soutěžích jednotlivců a dvojic. Soutěžící přijeli z celého Česka i ze Slovenska, ale také Polska, Rakouska či Belgie. A byla mezi nimi i současná mistryně světa ve speed puzzlingu, čili skládání pucle na čas, Polka Veronika Haptasová.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: 1, 2, 3.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 2. června. Nicméně už je tady čas na to, abych se s vámi rozloučil a předal mikrofon své kolegyní Katce, která vám následující 2 hodiny bude dělat příjemnou společnost. No a já vás tímto zvu na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau vás Fugas.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Česko zažilo letos už druhý vrchol půdního sucha, kdy dva nejhorší stupně zasahovaly v sobotu zhruba polovinu území a alespoň nějaký stupeň sucha se projevoval všude. Nedělní a včerejší deště tuto situaci výrazně zmírnily a jelikož meteorologové předpokládají tento týden ještě další srážky, mělo by nejhorší sucho minimálně dočasně na většině území ustoupit.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina chce koupit 6 bytů pro nemocnici Třebíč. Mají sloužit k ubytování personálu nemocnice. Dostupné byty pro ně zajišťuje i jinde. Ve městech, kde zřizuje nemocnice, kupuje byty a plánuje výstavbu bytových domů. V Novém Městě na Moravě a v Třebíči to bude ve spolupráci s městem. Případ velryby přezdívané Timmy dál zaměstnává německé i dánské úřady. Státní zastupitelství na severu Německa se zabývá více než 100 trestních oznámení a dalších podnětů k případu. Na dánském ostrově Anholt se mezitím připravuje pitva, která by měla zjistit příčinu úmrtí mladého Keporkaka.
0: Sport.
1: Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář a třetí skončil Vítězslav Hornik.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Úterní odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Víme, že v květnu zemřeli při nehodách na silnicích Vysočiny 3 lidé, o jednoho víc než loni. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Ale těší nás, že ladíte rádio Jihlava. V květnu zemřeli při nehodách na silnicích Vysočiny 3 lidé. Je to o jednoho víc než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 9 životů. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem a nepřiměřená rychlost. Nejvíc nehod, celkem 17, se stalo v pátek 29. května. Tolik informace z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A opravdu si přede mnou s nikým nechodila? Opravdu. Já si totiž vždycky vybírám chlapy s autem.

0: Zdraví, hlava, krásný den vám všem. Kraj Vysočina chce koupit 6 bytů pro nemocnici Třebíč. Mají sloužit k ubytování personálu nemocnice. Nákup bytů celkově za 47,46 milionů korun ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Dostupné byty pro pracovníky nemocnice zajišťuje kraj jinde. Ve městech, kde zřizuje nemocnice, kupuje byty a plánuje výstavbu bytových domů. V Novém Městě na Moravě a v Třebíči to bude ve spolupráci s městem. Teď ale zpátky k hitům Rádia Hlava, přijmi krásný den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Ministr životního prostředí Igor Červený bude mít rekonstruovanou kancelář. Zakázku za 3 miliony korun bez daně zveřejnil rezort koncem minulého týdne. Stavební úpravy, které mají proběhnout nejpozději do konce roku, se týkají i ministrova sekretariátu.
0: Co se děje v kraji?
1: Nemocnice Třebíč znovu požádala kraj o peníze, protože je ve ztrátě. Z krajského rozpočtu zřejmě dostane zápůjčku 120 milionů korun. Kvůli ztrátovému hospodaření bude letos kraj přispívat na provoz i dalším zdravotnickým zařízením. Rozdělí mezi ně 132 milionů. Americké ministerstvo války zatím nemůže poslat do civilu transgenderové vojáky, rozhodl o tom odvolací soud. Ministerstvo obrany však může tyto osoby vyloučit z náboru. Pentagon dal na sociálních sítích najevo, že spor doputuje až k nejvyššímu soudu.
0: Sport.
1: Americká tenisová hvězda Serena Williams se 4 roky po ukončení kariéry vrátí na WTA Tour a odehraje 4 hru na trávě v Queen's Clubu. O startu 44-leté vítězky 23 Grand Slamů informovali pořadatelé londýnského turnaje, který je jednou z generálek na Wimbledon.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na Rádiu Jihlava před námi další hity a tak víc k tomu, že horní část Komenského ulice ve Žďáru nad Sázavou je od včerejška takzvanou školní ulicí. Podrobnosti za chviličku, buďte s námi.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava. Život plne dál.

Z Rádia Jihlava zdraví Katka, hezké odpoledne. Horní část Komenské ulice v Žďáru nad Sázavou je od včerejška takzvanou školní ulicí, do které nesmí vždy od 7.20 do 8 hodin ráno vjíždět auta. V ulici jsou dvě základní školy, do nich chodí skoro 750 dětí, školka s 90 dětmi a střední škola. Na dodržování nového opatření dohlíželi policisté, auta, která tam chtěla vjet, zastavovali a vraceli. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijme hezký den.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co chodí jednou denně? Pošta. A co chodí dvakrát denně? Pošťák, když manžel není doma.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, moc nás to těší. Víme, že město Polička zřizuje za 4 miliony korun výrobnu palivového dřeva a kompostárnu. Podrobnosti za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Díky tomu se teď dozvíte, že město Polička na Svitavsku zřizuje za 4 miliony korun výrobnu palivového dřeva kompostárnu, a to v opuštěném zemědělském areálu v Dolním Předměstí. Část zchátralého areálu ze 60. let minulého století získala soukromá firma, která tam postaví stavební halu. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Vítejte u zpráv. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo více než 12,5 tisíce uchazečů. Více než 93% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Řádný termín pro podávání přihlášek skončil včera. Do systému mohou být nadále zadávány přihlášky podané listinnou formou.
5: Jihlava aktuálně.
6: Dvě zebry, které se narodily loni v jihlavské zoo, byly v minulém týdnu přemístěny do zahrady v Polsku. V Jihlavě samice nezůstaly, aby nebyla ve skupině příbuzná zvířata. O další zebru jihlavská zahrada přišla o víkendu, když i s mládětem uhynula při porodu. Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě zaútočila v jižním Iránu na cíle, mezi kterými byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Velitelství označilo pondělní útoky za sebeobranu a doplnilo, že si při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po amerických úderech uvedl, že dohoda s Iránem je stále možná.
5: Sport.
6: Český národní tým nezvládl zápas s Norskem, podlehl mu 1-4 a zkomplikoval si vyhlídky na přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále. Po 6 ze 7 utkání má stále 13 bodů. Dnes od 20:20 čeká reprezentaci výběr Kanady. Norové porazili Čechy na mistrovství světa poprvé od roku 2010. Od té doby vyhrál na šampionátech národní tým 10krát v řadě.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině, stále je úterý 2. června a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem si pro vás připravil velkou spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informaci o tom, že cena vstupenek na letní festivaly mírně vzrostla. A taky to, co důležitého se kdy stalo právě 2. června. A další nejrůznější informace a zajímavosti na vás čekají. Tak si na ně rozhodně počkejte. Já všem přeji dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech. No a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
5: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Náklady na umělce vystupující na hudebních festivalech každoročně stoupají, jejich honoráře tvoří velkou část rozpočtu, no a tak pořadatelé mírně zdražují. Vyplývá to ze zjištění ČTK. I přes složitost současné mezinárodní situace organizátoři akcí ale neočekávají problémy s účastí některých vystupujících a program není tedy ohrožen. Mnozí lidé si léto bez hudebních festivalů vůbec nedokáží představit. Jiní, ti si zase třeba stěžují na hluk.
2: Nemohli si pouštět i detonace až po jídle? My jsme tady jak na frontě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 2. června. No a my se teď můžeme podívat, kdo se kdy právě v tento den narodil. Tak třeba hokejista Martin Čech, tenistka Gabriela Navrátilová, hudebník Jan Macháček, ale taky třeba americký herec Wentworth Miller. No a pokud i vy jste se někdo v tento den narodili, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Kvůli postupu stavebních prací v Kosmákově ulici je od pondělí 1. června uzavřena také křižovatka Palackého a Kosmákova. Prosíme řidiče, aby v místě sledovali aktuální dopravní značení a nepoužívali naučené trasy podle zvyku nebo navigace. Režim v lokalitě se kvůli stavbě může měnit podle postupu prací.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Hezké odpoledne. V červnu mohou lidé na večerní obloze vidět v blízkosti nejjasnější planety sluneční soustavy Venuši a Jupiter. Nejtěsněji budou vůči sobě v úterý 9. června, kdy je bude dělit jen přibližně 1,5 úhlového stupně. Červen je také měsíc, ve kterém se za soumraku i za úsvitu mohou zejména nízko nad severním oborem objevovat noční svítící oblaka.
2: Jihlava aktuálně.
3: V kostele svatého Ignáce z Lioli začaly restaurátorské práce na vzácných freskách a výmalbě presbytáře. Obnova jedné z významných barokních památek potrvá až do roku 2029. Ukrajinské síly zasáhly Ilskou rafinerii v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. O náletu dronů a požáru v rafinerii dnes časně ráno informovaly ruské úřady. Na rafinerii ukrajinské drony podle médií zaútočily už po čtvrté od začátku roku a po 16. od začátku války.
2: Sport.
3: I před zraky finalistky z roku 2015 brňačky Lucie Šafářové odehraje dnes večer Jakub Menšík čtvrtfinále Roland Garros s brazilským tenistou Foneskou. Menšík postoupil po nedělním souboji s Rusem Andrejem Rubljovem.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásné úterní odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Den s datem 2. červen nám pokračuje, no a my se už za chvilku dozvíme, že v Brodě se při nouzovém přistání zranil pilot letadla. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. A mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
2: Rádio Jihlava 101.1.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Policie Jihlava.
0: V Havlíčkově Brodě se v neděli odpoledne zranil 52letý pilot Větroně. Při přistrávání totiž zavadil o ukazatel u čerpací stanice, který následně začal hořet. Uvedla to mluvčí policie Dana Čírtková. Pilot chtěl podle ní zřejmě nouzově přistát. Záchranáři jej převezli do fakultní nemocnice Brno. No a podle mluvčího záchranářů Petra Janáčka jsou zranění středně těžká.
1: Policie Jihlava.
2: Zas jsi tak smutná, kdo se má

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si pacient u psychiatra. Můj soused mi chce poslat na dobírku Niagarské vodopády. No a proč si je nekoupíte? On chce za ně moc.

0: paprik a rajčat. Téměř všechny zeleninové plodiny a bylinky nejsou příliš pozdě na výsadbu v prvním letním měsíci. V červnu nemá smysl vysazovat pozdní odrůdy, nestihnou totiž dozrát. Vhodné jsou pouze středně a rané odrůdy.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, na něm právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Chcel by som ťa po večeri, keď sa šerí vo vankúšach na hoteli vyhorla.
0: Kvůli jediné scéně šel za hranice svých sil. Hlavní hrdina nového krimiseriálu Inspekce, 40-letý herec a zpěvák Vojta Dyk, se před natáčením druhého dílu zavřel do klece mezi MMA zápasníky, aby zvládl natočit drsnou scénu bez kaskadéra.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
4: Naše cesty rovný a nebo klikatý.
0: Po boku Marka Ztraceného stojí už řadu let žena, na kterou nedá dopustit. Marcela Skřivánková je podle zpěváka nejen fantastickou manželkou, ale zároveň jeho

Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Příští rok bude zpěvačce Heidi Janků 65 let a vstoupí tak do řad důchodců. Ale zpívat budu každopádně pořád dál.

0: Zatrap. Zatrap. Zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš míčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezké úterý. Česko zažilo letos už druhý vrchol půdního sucha, kdy dva nejhorší stupně zasahovaly v sobotu zhruba polovinu území a alespoň nějaký stupeň sucha se projevoval všude. Nedělní a včerejší deště tuto situaci výrazně zmírnily a jelikož meteorologové předpokládají tento týden ještě další srážky, mělo by nejhorší sucho minimálně dočasně na většině území ustoupit.
1: Co se děje v kraji?
2: Kraj Vysočina chce koupit 6 bytů pro nemocnici Třebíč. Mají sloužit k ubytování personálu nemocnice. Dostupné byty pro ně zajišťuje i jinde. Ve městech, kde zřizuje nemocnice, kupuje byty a plánuje výstavbu bytových domů. V Novém Městě na Moravě a v Třebíči to bude ve spolupráci s městem. Případ velryby přezdívané Timmy dál zaměstnává německé i dánské úřady. Státní zastupitelství na severu Německa se zabývá více než 100 trestních oznámení a dalších podnětů k případu. Na dánském ostrově Anholt se mezitím připravuje pitva, která by měla zjistit příčinu úmrtí mladého Keporkaka.
1: Sport.
2: Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář a třetí skončil Vítězslav Hornik.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Další úterní podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je před námi a v té vás čeká třeba bulvární okénko. Dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily právě v tento den. Tak přeji všem hezký podvečer, dobrou náladu a hlavně pohodový poslech.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Triumf sklenaříkové ve Francii. Vyhrála tam zrádce. Je jako agentka KGB. Napsali oni. Vítejte v bulvárním okénku. Kráska s nohama až do nebe Adriana Sklenaříková se ve Francii zúčastnila reality show a s přehledem ji vyhrála. Díky přesvědčivým intrikám modelka ovládla francouzskou verzi televizní show Zrádci, která si v Česku také získala velkou oblibu.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co udělá policista jako první, když dostane rozum? Dá výpověď.

0: Hezký úterní podvečer vám z vlny rádia Jihlava přeje Fugas, který vám právě teď nabízí pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ty, Franto, poslouchej. Víš, co je jako vůbec nejhorší na tom pátku? No to nevím, Mirku, povídej. Já myslím, že nejhorší na tom pátku je to, že je teprve úterý.

0: Posloucháte úterní podvečerní program Rádia Jihlava dnes, zda ten 2. červen. No a my se na toto datum teď budeme podívat do pražského Klementýna. Zatím nejtepleji bylo 2. června v roce 1901, kdy bylo 31,5 stupně. Nejstudenější 2. červen byl v roce 1928, kdy bylo jen 4,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 19,5 stupně. No a s touto informací pro dnešek se Fuga sloučí. Přeji vám hezký zbytek toho dnešního úterního večera, strávený s Rádiem Jihlava, a zítra zase v 11 dopoledne se na vás budu těšit. Do té doby, čau vás Fugas.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Ministr životního prostředí Igor Červený bude mít rekonstruovanou kancelář. Zakázku za 3 miliony korun bez daně zveřejnil rezort koncem minulého týdne. Stavební úpravy, které mají proběhnout nejpozději do konce roku, se týkají i ministrova sekretariátu.
0: Co se děje v kraji?
1: Nemocnice Třebíč znovu požádala kraj o peníze, protože je ve ztrátě. Z krajského rozpočtu zřejmě dostane zápůjčku 120 milionů korun. Kvůli ztrátovému hospodaření bude letos kraj přispívat na provoz i dalším zdravotnickým zařízením. Rozdělí mezi ně 132 milionů. Americké ministerstvo války zatím nemůže poslat do civilu transgenderové vojáky. Rozhodl o tom odvolací soud. Ministerstvo obrany však může tyto osoby vyloučit z náboru. Pentagon dal na sociálních sítích najevo, že spor doputuje až k nejvyššímu soudu.
0: Sport.
1: Americká tenisová hvězda Serena Williams se 4 roky po ukončení kariéry vrátí na WTA Tour a odehraje 4 hru na trávě v Queen's Clubu. O startu 44-leté vítězky 23 Grand Slamů informovali pořadatelé londýnského turnaje, který je jednou z generálek na Wimbledon.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hitami.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: What we're living in.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chceš mít celý den dobrou náladu? Dej si do ranního kafe lžičku koňaku. No já jsem to zkoušel, ale to se nepodařilo. Jak to nepomáhalo to? No to nevím. Nikdy se mi nepodařilo do rána zachránit tu lžičku koňaku.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co chodí jednou denně? Pošta. A co chodí dvakrát denně? Pošťák, když manžel není doma.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně tam. Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
2: L. Prosím? 120 L.
1: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukrad.
1: Jako sudělá. Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukrad stěrače a on se nerozmýšlel a ukrad hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání? No,
2: tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No, tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme po smrti.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma, už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: Du. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No koukáte, co? To je moje. Kupovat lacino krásné věci. S kazem třeba. Ale nekupte to, když je to tak výhodný. To je co? Já vám hned jednu dám. Sice už se nenosej, ale nosit se budou. No, chybějí kroflíky, chybějí dírky pro kroflíky, protože Krejčí, který je dělal, se tak požral. No ale nekupte to. Když to bylo tak laciný, jedna vesta mě přišla na 6 korun 50 halířů. Tak tohle jsem se překonal. Jedna bota mě stála 5 korun. Umluvil jsem je. Utopil jsem jejich námitky přívalem mý vůle, až jí podlehl i sám vedoucí vetery.
2: A nejsou všecky leví?
1: Jasně, že jsou leví. Jináč byste je přece nemohl koupit tak lacino. Jedny si ode mě vezměte. To není na přespolní běh, ale do dílny na stání u Verštatu, aby nezáblo. Tak to jsou vodní vědra. Oni maličko tečou. Ale tady jsem výhodně koupil flastry. Tak tady máte jedno vodní vědro, vojenský a jedno leukoplast. To jedno vědro mě přišlo na 90 halířů. No to je zadarmo. Nemají talíře. No nekupte to, když za jeden jsem dal 50 korun. A talíře jsem koupil zvlášť skoro zadarmo. No. Teď si zahrajeme. Koupil jsem 50 desek za korunu kus. 25. hraje jenom do polovičky. Ale 25 zase od polovičky až do konce.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: teprve, když jsme měli oblíčenýho lesama a koňma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koně. Já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu, já jsem viděl takového toho koně, co rozváží pivo, ten moudrej takovej, co jde, kráčející válenda, kráčející finský gauč, jo, bych přímo řekl. A tak to byla moje představa a oni mě přivedli k jednomu koni, říkali, to je nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal brát. Já jsem říkal, no to je kůň svok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem, s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to. A oni říkali, ne, on privodání mouchy, je horko a tak. Tak mě asi 5 lidí na něj vysadilo, já jsem dosedl a ten kuň, oni nám vysadili ten záběr a ten kuň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kuň automaticky, protože patřil těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, souval. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespadl a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo. S ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím ti Rumuni projevili přání cvála. Já jsem říkal, prosím, jsou to u nás hosté, ať si zacválají, to je samozřejmě, to jim dopřejme, ale já s nima nepojedu. A oni říkají, tak rozdělíme prý tu jezdeckou skupinu, asi 40 jezdců to bylo, na dvě poloviny. Jedna s nima půjde do cvalu a ta druhá s váma půjde krokem klidně až do Karlových Varů. A já jsem si říkal, ovšem pozor, až ten můj kuň uvidí, že ti jdou do cvalu, nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty se mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo, ten kuň jediný z těch zbývajících tam zůstal, rozhlíd se. Pochopil, že nás půlka už jenom a jedinej z těch zbývajících sedl do klusu, ale opačným směrem.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpolední představení jsme se všatně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, cocker spanieli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky, samozřejmě angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmark, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všecko takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídal, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Kutálek uvažuje, říká si. Tak nevím, mám jít do města autem, nebo mám jít raději pěšky. Pak si řekne, co, pojedu raději autem, páč, jak se znám, někde se zas ožeru a nebudu moc chodit. Panovák je zas jednou úplně zhulákanej a jeden dobrosrdečný policajt mu pomáhá jít domů až do bytu. Doma mu pak panovák říká, tak hejte, když už jste tady, tak vám všechno ukážu. Tak hejte, tohle to je moje kuchyň, tohle to je můj obejvák, tohle to je moje ložnice, tam paní v posteli, to je moje manželka a ten chlap, co leží vedle ní, to jsem já. Potkají se dvě a povídá ta jedna. Je, holka, ty máš nějaký kruhy pod očima. To máš toho, že máš manžela ještě milence. A druhá říká, prosím tě, z toho to nemám. Víte, ty holomci se před spole a jede na druhýho. V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstanem a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjdem. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdem. Taxikář jednoho veze a říká mu, hlejte, já vám řeknu jeden nový policajtský vtip. Ten říká, poslyšte, ale já vás upozorňuji, že jsem z ministerstva vnitra. Ten taxikář říká, to nevadí, já vám to řeknu pomalej. Do drogerie přijde zákazník, je tam fronta, tak křičí na prodavačku. Haló, slečno, já bych chtěl jen 4 kondomy, 4, prosím. Povídá jedna žena z fronty. Poslyšte, to musíte vy zprostě jako jen tohle takhle křičet, to tam můžete říct trochu potichu, ne? A on říká, je, Anka, to seš ty? Tak haló, 5 mě jich přineste, 5. Potkaj se dvě, povídá ta jedna. Představte si, paní Mlinková, ta holka Čuřinovic je teprve 15 a už je prej v jiným stavu. Ta druhá říká, prosím vás, co to jen do ní vjelo? Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce, hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty, kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. Přijde jen do lékárny a říká, tak prosím vás, tohle to je recept pro manželku a tohle je pro mýho nemocného koně. Ale prosím vás, ne, abyste to splet a vyměnil ty nálepky, aby se mě pak proboha nestal něco s mým koněm. Cara říká, Ici, musíme si nechat udělat do oken rolety. Na vchodě bydlí nový inženýr, mohl by se koukat, jak já se tady slíkám. Ici říká, víš co, Cara, nech ho jednou se kouknout, on si nechá udělat rolety sám, ušetřil.
0: To 1.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z českých

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ona to nereagoval, ale někde bylo reagováno, prostě nasadili na mě orgána. Kam se hnete, takovej orgán se hejbá s váma. A jak on se hejbal. Chlapisko urostlej. No, stravej jako řípa, samej sol, vazoun. Takový vazoun, že by snad mohl přendávat vagóny z jedné koleje na druhou, rozumíte? A přitom povídám vazba, ale nenápadnej. No, ale jak nenápadnej? On vám takhle vždycky vedle mě stál na dva kroky a takhle prostě jako tak, že mě ho zajímá něco tamhle, náhodou kouká. No, prostě nenápadnej. Dělal to výborně. Tenkrát jsem byl taky Jura, mladý kluk, kopalo mi to, hrál jsem za Javu, nusle, víte? A kopu, najednou koukám, kdo to vedle mě, von za pomezního rozhodčího. Dneska se mi to směje. Nebo jsem si bral Joffii, pěkná svatba, v kostele, nějakou tam někdo furt cinká, von za ministranta. No to byl kluk, ty nápady, víte? Byli jsme s manželkou na závodním plese, tedy ne, že bychom tam závodili, normální ples našeho závodu, že ano? No a tam stála urostlá cikánka, nebo španělka, to já nevím. Kastaněty a bubínky, já pám. Hrgot, to je kus, pám. Žofingo, jdi se něčeho napít, moje žofka už v mládí trošičku tohleto, ale jinak je to zlatá ženská. Já pám, jdi se něčeho, já se tady tak trošičku porozhlídnu a hned jsem tvrdně výjel po té cigánce, víte? Cigánko, ty krásná, tančím a jak, možná jako se na to budete dívat jinak, ale nám zkrátka holičům ty ruce jen tak furt hrajou, že jo? Tak já takhle jako, cigánko, ty, já podživůtek, kde pak, pistole, armádní pistole, on to byl on, a ona by to zamaskoval, on vám mě bafnul, dal mi pusu, no ale zase to musím říct, on líbal, ježiš, jak ten líbal, no. Abych si jen pořád nestěžoval. Ono na druhé straně taky to mělo svý kladný stránky. Víte, tak třeba já jsem se koupal ve Vltavě. Koupu, najednou koukám, že už se vlastně nekoupu, že se topím. To je najednou úplně jiný pocit, víte? On mě vytáh. Ale nehlásil se k tomu. Zase nenápadně jako prej. My jsme se nějak zachytili za plavky, víte? Povídá. No ohromný. Naše tchyně, já nemám špatnou tchyni, nechci si, prosím, všecko je v pořádku, ale někdy si prostě pustí pusu na špacír. A v našem domě, kde každý má takhle nastražený uši, víte, a říká takový nějaký věci, který člověk nerad o sobě slyší a tohleto. A on mě tak jako pozoroval a viděl, že mě to není nějak rechta. Tak ji bafnul a zbalil pro potulku. Ha, no, ohrom. Ale stejně mě to rozčilovalo. Víte, máš, s kým jsem se zastavil, koho jsem pozdravil, on si všecko zapisoval, možná tam ještě něco kreslil, já mu tam neviděl, že jo, do tohle. To mě, no, já jsem se mu snažil různě klíčkovat tohleto, a pak jsem si pál, vem tě, čert. A zvyk jsem si. Já jsem šel na pivo, on taky, tedy on si dával prcky obyčejně, že ano. Já udělal svý dvě piva, on šest svých panáků, já šel domů, on taky, tedy já do svý postele, on k nám pod okno.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě pocítím.

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
3: Věci, a tady nejsme do rána.
2: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
3: Poštou. Lékárna nám ho doručila.
2: Ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřej odrousit. Proto to upřesňuju. A ten dopis je nesmírně zajímavý. Kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných úvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Píšte hodně písniček, pane Brabec. Buďte jako Karel Haschler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse. Vaše Božena Hulová, Deskovice, číslo popisné 312.
4: Právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se s přáteli v divadle Semafor uspořádat jakési noční posezení s přáteli.
2: Takové dýchánky,
4: přástky bychom mohli říct.
2: Šaje o 11. hodině noční.
4: Zkrátka sešlosti, na kterých bychom přečítali svá krátká slovesná dílka. Kamarádi by přispěli písničkou, ondy filozofii nebo trochu šplíny.
2: A budeme rádi, když i do toho večera se nějak aktivně zapojíte i vy. Nakonec tady by bylo snad dobré zmínit se o programech, to jsou ty knížečky, jak jste je dostali, tak tam jsou, o těch bychom si měli povědět něco bližšího. Tam jsou takové rubriky, každý dostal tušku k tomu, aby si to pečlivě vyplňoval a tak. To není jen tak, abyste si mysleli nějaká legrácka nebo blbinka. To je závažná a důležitá věc, to je v podstatě doklad. A my eventuálně se Slávkem o přestávce uděláme namátkovou kontrolu, jestli to někdo neodbývá.
4: No to vím. V případě, že byste to snad nevyplňovali, tak to my vám můžeme sebrat tušku.